potok, od studničky až k lesu, kam labky zanesú. Ja strašne rád skáčem, deti, predstavte si, ja tak rád skáčem a najradšej skáčem za mrkvičkou a za kalerábom. Ja milujem

0: detským rádiom.
1: Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naš

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Šaty, šaty, šaty. 1, 2, 3, 4, 5.
1: K tomu klobúk zlatý. Pred zrkadlom stojím hneď.

0: Hádam, si sa o mňa nebál.
1: No, no tak.
0: Poď, ešte ti čosi priložím. Len dva meštiky pod otiepky dreva. To ty ani nebudeš cítiť. Za to mi áno. Tak, poďme. Slnko je už vysoko.

cestičku v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží tvojich očí